0: Je kent ze allemaal. 10. Radio 10.
1: You know, you make me feel so good inside.